devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Hrajeme vám 90.
2: Non-stop.

never needed anyone. And making love was just a fun.

0: zpátky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na tisku.cz.
2: Náplně hned.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: dráhy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Za 6 minut 7, my jsme Hit Radio 90, já jsem Vláďa Řepka. Tohle jsou Rembrandts, které známe spíš jako hlavní muziku ze seriálu Přátelé. Renata už je nachystaná, řekne nám, jak se jede a my se taky podíváme, jak bude.
1: Hit Radio 90. Hrajeme vám 90.
2: Non-stop.
1: Doprava.
2: Doprava.
3: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Zpozorněte na dálnici u Rokycan na 57. kilometru D5. Na Prahu stojí pro poruchu odstavené nákladní auto u Krajnice. Pozor na D1 před Jihlavou ve směru na Brno. Na 109. kilometru leží v jízdním pruhu pneumatika z kamionu. Na dálnici D2 u Velkých Pavlovic na 31. a 5. kilometru ve směru na Bratislavu havarovalo nákladní auto, skončilo mimo silnici. Počítejte s omezením a během vyprošťování vozidla také se zdržením v koloně. A provoz nám houstne na Pražském okruhu směrem na letiště. Kvůli omezení necháte asi 15 minut od Modletic až k exitu Ořech. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Do Brna, do Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpídejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
12: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
13: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
14: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
13: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
14: Jirská kletba.
13: Tak přijďte.
12: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
17: tisku.cz.
12: Náplně hned.
18: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
19: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
20: Řešení je úvěr od Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit hodně.
20: Řešení je Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
20: Řešení je Acema.
19: A co když potřebuju 20 milionů?
20: Řešení je Acema.
19: A 30?
20: Acema.
19: A 40?
20: Acema.
19: A 50?
20: Acema. Jde to i bez banky.
19: Hele, nezaseko ses?
20: Ne.
21: Počasí.
0: Tak jak dneska bude? Na severu zaprší, na jihu bude i slunečno. Během odpoledne se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty dneska okolo 20, ale zítra by se mělo oteplit.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Minutu před sedmou je s vámi Hit Radio 90 a Vláďa Řepka. Moc pěkné ráno vám přeju. A vyskočil tady na mě jeden oslavenec s vrtačkou zubařskou. Napovím, jo? Ve Švédsku vystudovaný zubař, ale původně z Nigérie. Nosil copánky, kožený kalhoty, no jasně, doktor Alban. Dneska je mu 69, tak všechno nejlepší. A tady je...
1: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: My jsme Hit Radio 90 v 7.10, vás sladíme s Madonou. Dobré ráno. Včera nás asi všechny zasáhla ta hodně smutná zpráva, že ve věku 80 let odešla legenda a fenomén královna country Dolly Parton. A jak ukazuje i zpěvák Eminem, Dolly zasáhla snad každého v každé dekádě, celou generaci. Eminem se přiznal, že mu Dolly před pár lety, když ho uváděli do rock'n'rollový síně slávy, poslala osobní, vlastnoručně napsaný dopis a napsala v něm doslova: i když rapu moc nerozumím, vím, že jsi v něm nejlepší a cítím k tobě zvláštní nevysvětlitelný pouto, jako bych tě znala od jak živa. No tak slzu nad odchodem Dolly ukápl i sám drsný rapper Eminem, který přiznal, že pro něj ona byla obrovskou ikonou a superstar v každém slova smyslu. Dolly, děkujeme vám za všechno, na vaší počest za chvilku tam šoupnu Rolling Stones, které jste tak milovala. Jsme Hit Radio 90.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
11: Máme.
10: Hele, radši to vem znova.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Co to zas popájskuje za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
16: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: My jsme Hit Radio 90, 7.25, pěkné ráno. V našem programu jsou pánové z Erasure, kteří stejně jako já nemusí řešit potomky a konec prázdnin. Rodiče, tak tohle vám nezávidím. Ale vzpomínám si, bylo to krásný, když jsem šel do té první třídy s tím obrovským kornoutem, co jsem dostal od dědy Rajnohy, ten byl z Tuzexu, to teda bylo něco. A vy, jestli máte v rodině doma prvňáčky, tak kornout už žádná povinnost není. Přineste třeba paní učitelce krásnou květinu, hezký čaj nebo jenom obrázek. Oni to učitelky stejně sní a vyhodí. My jsme Hit Radio 90, hrajeme 90 non-stop, tak pokračujeme, Shakespeare Sisters.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Na Hit Radio 90, 7.37, M People, dobré ráno, přeje Vládě Řepka. No, po M People už se slehla zem, ale jejich zpěvačka Heather Small, ta je i v 60 velmi aktivní. A s tímhletím charakteristickým chraplákem, úžasným, objíždí stále letní festiáky. No tak těch už bude taky konec, že jo, pomalu. Ale my hrajeme 90 non-stop a za chvilku pro vás mám třeba úžasný OMD nebo Meredith Brooks na Hit Radio 90.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Radio 90.
2: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
3: tady není co do kamen!
2: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrán je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ráno, 8 minut před 8, jste s Hitradiem 90, tohle jsou NSYNC, pokračujeme za chvilku, také se mimo jiné dozvíte, kdo se stane posilou Sparty, v našem přehledu, jestli bude pršet, kdy se oteplí a jak se jede.
1: Doprava.
0: A to ví Renata.
2: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Provoz houstne na D1 před Brnem. Řidiči kamionů nechají v pravém pruhu víc než hodinu od 179. kilometru po sjezd na Břeclavskou D2 na 196. Osobní auta se zdrží půl hodiny. Na D2 u Velkých Pavlovic na 31. a 5. kilometru směrem na Bratislavu havarovalo nákladní auto a skončilo mimo silnici. Pozor dejte na výjezdu z Prahy po D5. Na 12. kilometru směrem na Plzeň blokuje pravý pruh porouchaný kamion a provoz houstne na Pražském okruhu směrem na letiště. Kvůli omezení necháte 15 minut od Modletic k exitu Ořech. Šťastnou cestu.
0: A Renato, já ještě přidám, v Praze v křižovatce Strakonické a Dostihové ulice se střetlo osobní auto s autobusem, tak počítejte s omezením provozu a taky se zdržením.
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
5: Montujeme,
6: vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
6: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
6: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10.

0: vtcentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
2: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz. Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
4: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
9: On air, online, v dabu i v aplikaci
10: Radia.cz.
9: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
11: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetovali prezident Petr Pavel. Vládní tábor veto téměř jistě přehlasuje. Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat případem generálního ředitele Michala Krapince. Nedávno totiž vrátil bezpečnostní prověrku. Krapinec to zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Krok ale minister dopravy Bednárek považuje za nestandardní. Místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií připomene brněnská přehlídka Štetlfest. Pátý ročník s podtitulem Návraty začíná dnes a potrvá do 30. srpna. Spojené státy teď nechystají nové útoky na Irán, budou na něj vyvíjet tlak jiným způsobem, řekl to ministr zahraničí USA Marco Rubio. Irán zase do Washingtonu vzkázal, že chceli se dočkat otevření Hormuzského průlivu, musí napravit své chyby a plnit závazky. No a další letní posilou spartianských fotbalistů se stane obránce Hoever. 24-letý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu.
12: Počasí. A jak dneska bude, na severu zaprší, na jihu bude slunečno, během odpoledne se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty dneska nepřesáhnou 20, ale zítra by se mělo pěkně oteplit.
9: Hrajeme vám 90 non-stop.
12: Minutu před 8. osmou vám přeje dobré ráno Vláďa Řepka. Díky, že i dál ladíte Hit Radio 90. Na dnešek je to přesně 34 let, co Václav Klaus a Vladimír Mečiar podepsali v Brně rozvodový papíry a za pár měsíců proběhl sametový rozvod a Československu jsme řekli pá-pá a možná proto se máme se Slovákama tak rádi. Cardigans budou taky Saša nebo Culture Beat teď na Hit Radio 90.
9: Hit Radio 90 a Vláďa Řepka.

0: Pěknou středu ranní Radio 90 v 80 dotočilo a tohle byly skvělí Cardigans. Zpěvačka Nina Persson napsala tuhletu písničku na letišti, když čekala na spožděný letadlo a úplně původně mělo jít o takovou pomalou, melancholickou baladu o zoufalý a toxický jednostranný lásce. Až později ve studiu a taky díky filmu Romeo a Julie se z toho stal hit, který jsme slyšeli před chvilkou. Dál hrajeme nejvíc 90 v českém éteru, k nám taky zaskočíme, bude Lucie a Svítání. A že to jsou pořád frajeři a rockeři, dokázal Robert Kodym minulý týden na jejich posledním koncertě, kdy vhodil mezi diváky kytaru. Tak Lucie, za chvilku.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Kolikrát jsem vám říkal, si uklidíte!
6: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Hrajeme 90 non-stop, takže Macarenu hned střídají na Hitrádiu 90 R.E.M. A myslíte, že byste poznali rozdíl mezi songem složeným člověkem a AI? Ano, tak to byste byli frajeři. 97% lidí na světě to nepozná. A dokonce se stalo, že hitparádu v Americe už ovládla čistě virtuální country kapela. To se nám nestane s vámi.

0: Hit Radio 90, Wet, Wet, Wet a 90, jak je milujeme. Čas ukazuje 8.35, Vláďa Řepka přeje dobré ráno. My Češi máme z celé Evropy asi úplně největší strach, že zestárneme. Podle posledního velkého průzkumu se stáří bojí 65% z nás. Ale je tu takový vtipný paradox. Nechceme nic moc dělat pro to, abychom stáří zastavili. Takže sladkostí a alkoholu, toho bychom se ještě klidně vzdali, nebo spíš omezili. Ale vzdát se masa, tak to odmítá víc jak polovina Čechů. Devadesátky jsou za chvilky zpátky. Oceán, noc je jako, anebo gala, Freed from Desire.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: a ta inkasovala část jejich honorářů za Ready or Not. Na Hit Radio 90, 6 minut před 9. 90 jsou za chvilku zpátky, ale mrkneme na silnice s Renatou. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most za sjezdem na Dolní Pošernice bouralo osobní auto s nákladním. Blokovaný je jeden pruh a kolona se táhne od Černého mostu. Na trase Moravská Třebová Mohelnice před Studenou Loučkou bourala dvě osobní auta, zasahují tam záchranné složky a policie a silnice na nezbytně nutnou dobu zavřena. V obou směrech se tvoří dlouhé kolony. Provoz houstne také na D1 před Brnem, zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu a to víc než hodinu od 179. kilometru po sjezd na Břeclavskou D2 na 196. Osobní auta tam nechají 30 minut. Šťastnou cestou.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska někde zaprší a jinde bude svítit sluníčko. Tak co kde? Na severu zaprší, na jihu bude slunečno. Během odpoledne se ale můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty dneska okolo 20, ale zítra by se mělo oteplit.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Za 2:09 s vámi je Hit Radio 90, já se jmenuji Vláďa Řepka, příjemné dopoledne vám přeju. Pokud nás sladíte v autě, tak se schválně podívejte, pokud vám to bezpečnostní situace umožňuje, na svůj bezpečnostní pás. Vidíte na něm takovou tu malou látkovou smyčku, která je na něm přišitá. Zajímá vás, k čemu tam je? Tak já vám to prozradím. Jen co dozní Canals, Blink 182 a Guru Josh na Hit Radio 90.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 9.09, středeční hit Radio 90 a vzpomínka na Connells 74-75. Pokud jste se k nám připojili právě teď, tak vítejte. Řeším tady s partou, co nás poslouchá v autě, k čemu je na bezpečnostním pásu taková ta malá látková smyčka. No, na ozdobu tam není, že jo? Je to geniální vychytávka. Přiznám se, že jsem o tom nevěděl. Tak za prvý, drží tu kovovou přesku nahoře, abyste ji nemuseli lovit někde u podlahy pod sedadlem. A za druhé, tlumí to nepříjemný klepání o sloupek při jízdě. On je to detail, ale nervy šetří. Tak nejenom na cestu. Janka Ledeckýho za chvilku pošlu na Hit Radio 90.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
9: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
8: Potřebujete auto na výlet?
9: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
8: Nebo chcete styl na každý den?
9: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
8: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
9: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
10: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Březová!
14: Kdy je učitel za hvězdu?
15: Když vezme děti na Březovou.
13: Březová!
14: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
15: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
13: Březová!
14: resortbřezova.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
19: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit Radio 90.

0: My jsme Hit Radio 90 v 9 hodin 24 minut si připomínáme pecku z diskoték Daft Punk. Pěknou středu přeje Vláďa Řepka. Dneska má kulatiny jeden fenomén, vyrůstali jsme s ním, byl to pro nás v 90 internet i sociální sítě v jednom, no nebudu napínat, přesně 70 let je to dneska, co vyšlo první bravíčko, 26. srpna 1956. Nejdříve v Německu a pak se právě přes to západní Německo v 80. dostávalo k nám a v 90. neexistuje jediný teenager, který by neměl polepený pokojíček velkýma plakátama z bravíčka nebo neznal rubriku Láska, sex a něžnosti. Čí plakát na stěně jste měli vy? 720 86 86 36.
1: Hit Radio 90.

0: Taky New Kids on the Block, teď na Hitrádiu 90 v 9.37, byli častými návštěvníky v našich pokojících. U příležitosti dnešního jubilea fenoménu Bravíčko, slaví 70 let, přesně dneska, jsem se vás ptal, jaký plakáty jste z něj doma měli na stěně. A visely vám tam všechny ty chlapecký i dívčí herci, kapely, herci ze seriálu třeba Beverly Hills 920 nebo Pobřežní hlídky, taky zpěváci. Já jsem Vláďa Řepka, já měl v pokojíčku Hadaveje a Markéta, která tu bude o 10 zase kapelu Westlife. Hadavej i Westlife za chvilku na Hitrádiu 90.
1: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hitrádiu 90.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz
1: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop. Ne,
1: minometní granát.
2: Kdo všechno patří ke Grandyho gangu?
3: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už sem pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.

0: Naše televizní mládí na 3,5 minutách od chaosu. Televize. Hit Radio 90, 6 minut před 10. Hezké dopoledne. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Pozor, dejte na nehodu na dálnici D8 u Bohušovic nad Ohří. Na

0: 45. kilometru ve směru do Ústí nad Labem se srazila dvě auta a provoz je tam omezený. Kvůli dopravnímu omezení houstne doprava také na Pražském okruhu směrem k dálnici D1. Popojíždět budete 20 minut mezi 23. až 19. kilometrem a kvůli tomu se tvoří kolona na příjezdu do Prahy po D5 od 5. kilometru a je také na 20 minut. Na D1 před Brnem se zdrží hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu a to víc než hodinu od 179. kilometru po sjezd na Břeclavskou D2 a osobní auta tam nechají půl hodiny. Šťastnou cestu.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
6: Jsem!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Pánové, ruku na srdce, na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
9: tady není co do kamen,
8: je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
16: Počasí. Dneska bude asi nejchladnější den tohoto týdne. Teploty nahmatáme někde mezi 17 až 22, na jihu ale ještě i 25, 26 stupňů, takže takový počasí na jeden z posledních prázdninových výletů. Odpoledne se pak bude vyjasňovat a chystat se to na teplý a jasný zítřek.
17: Hrajeme vám 90 non-stop.
16: Vždycky je lepší, když zemi nerozdělují politici, ale počasí. Je to ta lepší varianta. Takže jich bude dneska opět opravdu jich. A zbytek republiky se bude halit do dlouhých rukávů. S vámi Markéta Rachmanová. Jdeme na výběr z bobulí právě teď na Telly Imruli a hezké dopoledne.
17: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: ale tohle nehrajeme to často, protože je potřeba se k tomu stavět jako k pokladu, jako ke klenotu, co se ukazuje jenom jednou za čas a stojí se na něj dlouhý fronty. Billymu Corganovi ze Smashing Pumpkins bylo v roce 1979 12 let. Takže přechod mezi dětstvím a dospíváním. No a ta písnička 1979 je vlastně o té nudě, o touze po svobodě, trošku o takovým tom zmatku v hlavě, o prvních projišťkách v autě, bez táty. To všechno prostě v jednom hitu. Pokračujeme v Krasojízdě už za okamžik, dáme si hit, který zpívá Seal, ale protože ho ještě nikdo v té době neznal, tak jako zpěvák není uveden. Hit Radio 90. Hezkou středu.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijedete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
5: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
15: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
16: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
17: 90 jsou zpátky.
18: Hit Radio 90. 90.

Black Army teď zažívají orgie. Depeche Mode. Nejenom o hudbě, ten jejich kult, ale samozřejmě i o té černé. Na koncert Depešáků by asi v bílém tričku vyrazil málo kdo. Jestli se poslední roky říkalo, že největší módní trapas u chlapů je vytažený límeček u polotrička, pak se to zase vrací do hry. Módní experti hodně často právě tenhle ten detail zahrnujou do svých outfitů, ale všechno to prostě musí hrát dohromady, aby to vypadalo současně a ne jako nějaký návrat do roku 2005. No a z tohohle se vám pak postaví nejenom límeček, ale třeba taky jako chlupy na ruce a tak.

0: Jedna jediná písnička, tolik parády s tím pánové udělali. To, co se nejvíc prodávalo poslední srpnový týden, ovšem v roce 1997, vám dneska večer opět připomene naše hitparáda Eurochart. Michal Klein už to tady vaří a míchá, má na to takový speciální retro sešit, kde jsou ty původní žebříčky napsané ještě ručně. A je to jako když se hrabete ve fotkách v krabici od bonbonů, co jste si právě přitáhli z půdy. Tak dneska v 18 premiéra, rok 1997, v neděli ve 4 si to můžete dát v repríze. A za minutu jsme zpátky.
1: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
3: Bila. To dobré začíná u nás.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vydavatelský čas 10 hodin 55 minut, pokud je to pro vás důležité. Hezké dopoledne, posloucháte Hit Radio 90, jdeme na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli dopravnímu omezení houstne provoz na Pražském okruhu směrem k D1. Popojíždět budete zhruba 20 minut mezi 23. až 19. kilometrem. Kvůli tomu je kolona na příjezdu po D5 se do Prahy od 5. kilometru také na 20 minut. Pozor na nehodu na D8 u Bohušovic nad Ohří směrem na Ústí nad Labem.

0: 45. kilometru bourala dvě auta. Provoz houstne na dálnici D1 před Brnem, zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu, a to víc než hodinu v koloně od 180. kilometru až po sjezd na Břeclavskou D2 na 196. Osobní auta tam nechají 30 minut. Šťastnou cestu.
1: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
2: A s jednorožci i dinosaury!
1: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Un, dos, tres!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
7: protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru, jahoda,
7: malina,
8: mrnka,
7: švestka
8: nebo mango.
7: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
7: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
11: To jakoby dojímá.
10: A hvězdná porota.
12: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
10: Superstar. Od 2. září na Nově.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
15: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
16: Vyslev se na to, Franto!
17: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
18: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
19: Počasí.
20: Dneska je to asi nejchladnější den tohoto týdne. Teploty budou maximálně někde kolem 17 až 22. Jich bude teplejší 25 stupňů, takže počasí na výlety, na sporty, zkrátka to, co jsme nemohli dělat, když bylo vedro. Odpoledne už se bude vyjasňovat a bude se to připravovat na ten zítřejší jasný den.
21: Hrajeme vám 90 non-stop.
20: Dneska středa, 26. srpen. Vyslechla jsem ráno nechtěně v metru telefonát ženy, co volala asi nějaký kamarád. Já se ti tak strašně těším, až ty děti půjdou konečně příští týden do školy. Letos to byl fakt mazec. Tak co, sdílíte tuhletu myšlenku taky? Pište na 728 68 636. Markéta s vámi.
21: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Jakoby příroda chtěla naznačit, už vás máme dost, vypadněte a nechte ten prostor jenom nám. V Chorvatsku se totiž poslední týdny hodně rozmnožily medúzy, které mají v průměru i 40 cm. To je strašný. Pro lidi teda nejsou prý nebezpečný, ale na některých místech je to opravdu tak, že si lidi před vstupem do moře musí cestu proklestit klackem. Tak tam bych nevlezla. Těm medúzám se říká volský voko, protože to opravdu tak vypadá. Jinak teda správně a úředně je to kořen ústka. No, tak ještě, že už tam nepojedeme, že? 90ky za okamžik zpátky. Nějaká žďor bude.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
5: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ. Tak už můžu?
13: Točíme.
11: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
13: No co asi děláte, ne?
11: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
13: A dál?
11: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
13: A kde vás najdou?
11: Jako adresu?
13: Webovky.
11: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
13: Máme.
11: Ale radši to vem znova.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
16: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned. Oh.
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
19: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
20: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitradio 90, Shania Twain, 11.28, hezké dopoledne. Za týden už budou studenti a školáci zařezávat a nosit domů seznam všeho, co je potřeba pořídit. Jak moc vítáte, že prázdniny končí? Milan napsal, letos jsme si to s dětma užili naplno, klidně bych ještě týden dál. Petra píše, zdravím na 90. Obě děti měly v létě brigádu, takže jsem o nich skoro nevěděla. Přeju nám všem rodičům, ať září moc nebolí. Ještě pozdrav od Kateřiny, co nás ladí s rodinou právě teďka na cestě na Šumavu. Poslední společný víkend je před námi. Zkusíme houby, lehkou turistiku, ať mají děti příští týden ve škole ještě o čem vyprávět. Ahoj Markéto, to je fajn tě slyšet po dlouhé době v éteru. Děkuju, 2 měsíce prázdnin, to je dlouhá doba. Je potřeba zase najet na ten školní rytmus, jako v případě mého 10letého syna. Hodně zlenivěl. Jste super rádio, Renda z Jablonce. Děkujeme, zdravíme. Taky si myslím, že start školy přichází v ten pravý čas. Ono už i těm pedagogům se přece musí stejskat. Máte k tomu něco? Pište, volejte 720 868636.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868636. Hit Radio 90.

0: Hrajeme vám 90 non-stop ve středu 26. srpna. Když Karl Lagerfeld hledal svou múzu, tak objevil francouzskou modelku Vanessu Paradis. Totálně jí propadl a chtěl s ní trávit vlastně veškerý volný čas, aby se na ní mohl jenom dívat, na tu dokonalou tvář a na tu mezeru mezi jedničkama. Totálně jí propadl. Totéž chtěl taky Johnny Depp, se kterým byla Vanessa 14 let, mají spolu dvě děti. Nikdy se ale nevzali, protože Johnny často říkal, že klásce prostě nepotřebujou kus papíru a hlavně, že by Vanessu nikdy nechtěl připravit o to její skvělý příjmení. Paradis.
1: Vypalovačka. Jediný podcast o opravdových devadesátkách. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Letos v prosinci to bude 10 let bez George Michaela. Teď na Hitrádiu 90, poslední hit, který se nám vejde do 12. Freedom. Pojďme na zprávy, pojďme na počasí a taky na silnice. Doprava.
1: Dobré poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Pražském okruhu na 3. kilometru u sjezdu na Jesenici směrem na letiště stojí porouchané nákladní auto. Počítejte tam se silným provozem. Pozor dejte i na Praze východ. Na průjezdu Brandýsem nad Labem směrem do Staré Boleslavy v Pražské ulici na křižovatce s Rýgrovou došlo ke srážce osobního auta s autobusem. Blokovaný je tam jeden pruh, počítejte se zdržením. A na Blanensku na průjezdu Boskovicemi v Sušilově ulici havarovalo osobní auto s motorkou. Provoz je tam vedený kyvadlově. Ode mě je to všechno. Přeji šťastnou cestu.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit.

0: Přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: Latropical!
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
6: Extreme Sale v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
9: Kolikrát jsem vám říkal, si uklidíte!
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku.
11: ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
12: 30 let tančícího domu.
13: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
12: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
13: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
12: Více informací na stránkách www.td30.cz.
14: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
15: Máme pro vás přehled zpráv. Dobré poledne. Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci projednávají spornou novelu rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident. Debata včera zabrala i s hlasováním o programu 10 hodin. Vládní tábor veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Očekává se, že se tak stane dnes odpoledne. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Ukázal to průzkum organizace Ministr zdraví, kterého se zúčastnilo více než 1700 lidí. Ve sněmovně vzniká napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Do vzduchu se vrátili vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrací po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na této základně. V Poznani začíná mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Potrvá do neděle. Olympijský vítěz Josef Dostál bude závodit jen na 500. Z kilometru se odhlásil kvůli viróze. Hlavní naději české výpravy je kanoista Martin Fuxa, který bude startovat ve dvou individuálních disciplínách a také na deblu s bratrem Petrem.
16: Počasí. Dneska teploty 17 až 22, oblačno, ale odpoledne už spíš polojasno. Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Ráno se můžou vyskytnout ojedinělé mlhy. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 29.
17: Hrajeme vám 90ky non-stop.
16: Poledne, pěknou středu. Už víte všechno, co zatím přinesla středa. Snad úspěšná středa. Kevinovi ze Sám doma je dneska 640. Jakmile tenhle ten film objevíte v televizním programu, tak to znamená, že jsou Vánoce. 4 měsíce, vážení. Jsem Markéta Rachmanová. Společně pojďme do další hodiny.
17: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Posloucháte Hit Radio 90 a Kvaso letos domluvila, že už tomu současnému hudebnímu světu úplně nemá co dát a tak se jejich cesty prostě rozešly. Ale jinak se všichni pořád tak nějak motají kolem zábavního průmyslu. Někdo z nich je jako porotce vyhledávacích soutěží, reality show a tak dál. Já se normálně letos hodně těším na Superstar. Už to prostě dlouho nebylo, takže nám dorostly noví talenti a ta porota, ta je teda letos hvězdná. Začíná se 2. září.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska vonila jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Říkají jim medové matrace z propolisu. A já už vím proč.
7: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
8: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
12: Mami, já mám řidičák.
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
1: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Už v září bude v kinech dokument Don't Look Back in Anger o comebacku Oasis. Premiéra proběhne na festivalu v Benátkách. No a po 10. září to jde celý do kin, a to i do kin u nás v Česku. Dá se předpokládat, že tvůrci, včetně bratrů Gallagherových, si udělají prostě výlet do Itálie osobně. Na červený koberce nejsou pánové úplně zvyklí a trošku tam čuchám nějakou nekalost. No a až se ten film odbyde slávu v kinech, tak samozřejmě půjde na stream, konkrétně na Disney+. Takže konečně, když už to platíme, tak tam nebudeme muset povinně koukat jenom na pohádky, ale bude tam taky něco pro nás. Teď Erasure, Hit Radio 90.

0: I Elton John je hodně smutný ze zprávy, že odešla americká country hvězda Dolly Parton a sdílel na sítích včera večer jejich společný duet, který normálně zpívá Elton John s Georgem Michaelem. Miley Cyrus ta se třeba taky podělila o pocity po odchodu své přítelkyně, která byla navíc jí kmotrou. Heaven for Everyone, stylově, na Hit Radio 90. Už za minutu.
1: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.
5: Barbie, let's go party.
4: Jsou zpátky.
6: Hit me baby one more time.
4: Hit Radio 90.

0: let me hear you say ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho.
1: To jsou Entrance, Stayin' Alive, Hit Radio 90, 5 minut před 13. odpolední. Pokud sedíte v autě, ladíte na vás v DABu, tak pro vás máme aktuální dopravní informace.
2: Doprava.
3: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V Praze ve Spořilovské ulici směrem do centra havarovala dvě nákladní auta a blokují provoz v jednom pruhu. Počítejte tam se zdržením v koloně. Popouždět budete i na dálnici D8. Mezi 19. a 17. kilometrem směrem od Drážďan na Prahu se kvůli dopravnímu omezení také vytvořila kolona. A zdržíte se i na příjezdu do Brna. Po dálnici D2 směrem od Bratislavy se vytvořila kolona v úseku mezi 2. a 5. kilometrem a nájezdem na dálnici D1. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
4: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen.

0: Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Trubky troubí. Vstávat se má.
4: Jenže my máme postel z Rošty.cz. A zde se fakt nevstává.
3: Rošty.cz. Poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz. Drží vás, když spíte.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Počasí. Dneska teploty 17 až 22, obloha je spíš zatažená, zítra ale čekáme už většinou polojasno. Večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat, ráno se budou ojedinělé zítra vyskytovat mlhy. No a čtvrteční teploty 24 až 29.
12: Hrajeme vám 90ky non-stop.
11: Na Hitrádiu 90ka jsme se společně šoupli až ke 13. Nevím, jak se nám to povedlo. Tak to bude zase nabitá hodina, připomeneme třeba Ozzy Osbourna a jeho jeden z největších hitů. Hezké odpoledne.
12: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Když jsme u toho dlouhého kouře a dýmovnic, tak fanoušci, kteří na fotbalovém utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být stíháni za trestný čin. Změna zákona, který je připravený za zhruba na 95%, by měla začít platit od příštího soutěžního ročníku. Takže pokus o zapálení světlice zvěrného fanouška udělá během vteřiny trestně stíhanýho pachatele. A asi je to tak správně, ne?
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
2: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
4: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
4: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Více na pop.cz.
5: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

Na Hitrádu 90 Ozzy Osbourne. Příští rok proběhne v Birminghamu Ozzfest. Jako důkaz, že Ozzyho odkaz, že je pořád dál. Zatím není úplně jasný termín ani line-up. Fanoušci dokonce dostali možnost si někoho vyškemrat. Tak zatím vede Metallica, která měla k Ozzymu samozřejmě hodně blízko. Taky Youngblood, který s ním trávil hodně času, když už nebyl Ozzy úplně v kondici. Tady už máte Erose, který přijede na jaře do Prahy. Ano, přijede znovu po tom letním úspěchu. Tak koukněte, jestli jsou ještě vstupenky a rozhodně bych neváhala, protože to byl skvělý koncert. Hit Radio 90, hezký den.

0: Je středa, takže dneska v 6 hodin večer pro vás máme další kolo hitparády Eurochart s Michalem Kleinem. Ale už ve 3 hodiny Ivo Alač nabídne takový krátký letní pohled do Eurochart roku 1997. Nabídneme vám 3 hity, které se umístily v Eurochart, ale ne na těch úplně předních místech, o kterých večer bude mluvit Michal. Je to trošku zamotaný, ale asi se stále držíte a chápete. Zkrátka 3 ve 3 dnes na téma Eurochart rok 1997. A uslyšíte tam třeba jeden hit od Foo Fighters. Markéta se loučí, zítra ahoj.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. S hitrádiem 90.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
3: škola volá.
4: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
1: 90 jsou zpátky.
6: Hit Radio 90. 90.

0: Jistě jste poznali jedinečný hlas Mariah Carey na Hit Rádiu 90, 6 minut před 14. Možná jste poznali i ten hlas, který k vám teď promlouvá. Ivo Alač už je s vámi, přeju vám krásné středeční odpoledne. Pojďme si dát ještě jeden hlas s dopravou. Doprava.
1: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Silný provoz komplikuje dopravu na dálnici D1 z Prahy do Brna. Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří od stého 78. po stý 96. kilometr. Asi 10 minut se zdržíte na Pražském okruhu mezi dálnicí D5 a Ořechem ve směru k dálnici D1. A popojíždět budete i na dálnici D8. Mezi 19. a 17. kilometrem směrem od Drážďana na Prahu se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte. A přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
7: protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru. Jahoda,
7: malina,
8: mrnka,
7: švestka
8: nebo mango.
7: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
7: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
16: Ahoj, ani. Zdraví vás Antonio Šoposky
17: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
16: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
17: Jirská kletba.
16: Tak přijďte.
18: Palas, divadlo, které hraje komedie.
19: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si.

0: Hlavu.
1: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorovej rošt.
2: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Jestli teď ještě někde prší, tak by během odpoledne a večera měly srážky ubývat, podobně jako i oblačnost. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 a 22 v jižní části území až kolem 26 stupňů. No a co ve čtvrtek? V noci se ještě výjimečně vyskytnou přehánky, kránu ojedinělé mlhy, přes den pak bude většinou polojasno, až večer bude oblačnost přibývat, ale bude to pořád beze srážek. Nejnižší noční teploty 15 až 9, nejvyšší denní 24 až 29 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Vzpomínáte si ještě na ta svoje první CDčka? Já když zapátrám v paměti, tak si vždycky vybavím, že jedno z prvních, které jsem si kdy pořídil, bylo Keep the Faith kapely Bon Jovi. A teď si z něj zahrajeme tu skvělou titulní věc.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Je hodně trendy, reklama na jeden pánský parfém s hitem Billyho Idla Dancing With Myself. Living on a Prayer od Bon Jovi běží v jedné reklamě na pojišťovnu. I Want to Break Free od Queenu zase na jedno nealko. Tohle bylo z reklamy na pivo 90-kové. Ulala od Wise Guys na Hit Rádiu 90. Za chvíli Joan Osborne.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
8: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
11: Máme.
10: Hele, radši to vem znova.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
14: Tisku.cz.
15: Náplně hned.
16: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
17: Co to zas popájsku je za pikle?
18: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
19: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jeden z největších italských hitů na Hitradio 90, Blue the Body od iPhone 65 ve 14.26. Italové bez rajčat nedají ani ráno, základ na pizzu, většiny omáček na těstoviny, kapréze, bruschetta s rajčaty a tak dále. No a Španělé, ty s nimi plýtvají na tradiční slavnosti tomatina. Dneska na to házení po sobě spotřebovali 150 tun rajčat, o 30 víc než loni. A teď ještě těch litrů vody na úklid. To mohlo být rajský omáčky pro všechny migranty.
1: Hit Radio 90.

Dáváme vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Lisa Stansfield zpívala na Hitrádiu 90 All Around the World, no a světem hitparády Eurochart se každou středu vydáváme s Michalem Kleinem od 18 hodin. A taky 3 ve 3 jsou vždycky Eurochartové. Dneska, jak ve 3, tak v 6, půjde o Eurochart z 30. srpna roku 1997. Michal nabídne top 10 a já něco z těch nižších míst. Tak se těšte, do té doby třeba Michael Jackson nebo Belinda Carlisle na Hitrádiu 90.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
5: tady není co do kamen!
4: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jeden z obrovských hitů Bee Gees předělala v 90. jiná skupina, která začíná na B. Boyzone. Dali jsme si jejich Words právě teď na Hit Rádiu 90, 6 minut před 15, za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím něco od Lucie. Doprava.
1: Silný provoz komplikuje dopravu na dálnici D1 z Prahy do Brna. Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří od stého 78. po stý 96. kilometr. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením asi 20 minut. Kolona vás zdrží také na příjezdu do Brna po dálnici D2. Popojíždět budete asi 10 minut už od 4. kilometru. A popojíždění vás čeká i na dálnici D8, a to mezi 19. a 17. kilometrem směrem od Drážďan na Prahu. Tam se kvůli dopravnímu omezení také vytvořila kolona.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Music. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
4: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
3: Potřebujete auto na výlet?
4: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
3: Nebo chcete styl na každý den?
4: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
3: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
4: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Kolikrát jsem vám říkal, si uklidíte.
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku.
10: ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmej.

0: Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Počasí. Možná teď v Česku ještě někde prší, ale během odpoledne a večera by měly srážky ubývat, podobně jako oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 22 dneska, v jižní části území až 26. No a co ve čtvrtek? V noci se ještě výjimečně vyskytnou přehánky, kránu pak ojedinila i mlhy. Přes den bude většinou polojasno, až večer bude oblačnost přibývat, ale bude to pořád beze srážek. Nejnižší noční teploty 15 až 9, takhle je to správně, a nejvyšší denní 24 až 29.
5: Hrajeme vám 90ky non-stop.
4: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. A dneska to, že byli spolu v jednom vydání hitparády Eurochart Hot 100. Konkrétně v tom, jehož top 10 představí od 18 hodin kolega Michal Klein. A my si spolu dáme 71., 68. a 48. místo Eurochart z 30. srpna roku 1997. Začneme jednou písní z tehdejšího dvojáčkového singlu Spice Girls, potom přijde skvělá písnička O sněhu na Sahaře a nakonec taky tehdejší hit Foo Fighters.
5: Ivo Alač, Hit Radio 90.
3: 3 ve 3.

0: To, co právě teď doznělo na Hitrádiu 90, byla výborná píseň Everlong od Foo Fighters, která svou pouť hitparádou Eurochart Hot 100 začínala v tomto srpnovém týdnu v roce 1997 na 48. místě. O 20 pozic níž byla Indonézanka Anggun se svým největším hitem O sněhu na Sahaře, který se v Evropě hrál jak ve francouzštině, tak v angličtině, jak jsme si ho dali. A na 71. místě byl dvojáčkový single Spice Girls Who Do You Think You Are, Mama, a právě ta první píseň dnešní 3 ve 3 odstartovala. Top 10 tehdejší Eurochart uslyšíme zhruba za 3 hodiny.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: BugiRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugiRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugiRent.cz. BugiRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugiRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugiRent.cz.
8: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Když do tří počítáte
10: Dostres,
9: když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
10: Yes, so.
9: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yes, so.
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Březová.
12: Kdy je učitel za hvězdu?
13: Když vezme děti na Březovou.
11: Březová.
12: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
13: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
11: Březová.
12: resortbřezova.cz.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

dvě zbývající členky téhleté party TLC a samozřejmě všichni fanoušci a další, co je měli rádi, truchlili 25. dubna 2002, když byla světu oznámena ta nemilá zpráva, že Lisa Leftai López tragicky zemřela. 25. srpna 2026, tedy včera, jsme se dozvěděli, že zemřela jiná slavná zpěvačka Dolly Parton. Od včerejška ji samozřejmě celý svět oplakává. I my jsme se přidali, třeba dneska jsme hráli tu její slavnou I Will Always Love You v podání Whitney Houston. A teď ji pozdravíme tam nahoru. Tady jsou ještě i andělé od 12 na Hit Rádiu 90.

0: This is how we do it. To je vlastně asi reakce organizátorů tenisového US Open, když se na ně snesla kritika za ceny vstupenek, které jsou výrazně dražší než na ostatních Grand Slamech. No jo, no, Amerika. Za chvíli R.E.M., Losing My Religion, anebo Pet Shop Boys. Se a vydaje na Hit Radio 90.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

Bruce Springsteen napsal, Dolly Parton nám všem ukázala, kolik toho může dokázat písničkář vyzbrojený pouze kytarou, nezapomenutelným hlasem a neskutečným darem vyprávět příběhy, a dodal, We will always love you, Dolly. Teď nám Bruce Springsteen předvedl své umění v Oscarovém hitu Streets of Philadelphia na Hit Rádiu 90. No a následovat bude také...

0: Popojíždět budete asi 10 minut už od 4. kilometru.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle. Chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Atención!
17: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
17: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
19: Stavební Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie je Geotek metr čtvereční již od 13 90 korun haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
7: Počasí. V noci se ještě výjimečně vyskytnou přehánky, k ránu pak ojedinělé mlhy, no a přes den ve čtvrtek by mělo být většinou polojasno, až večer bude oblačnosti přibývat, ale pořád by to mělo být beze srážek. Nejnižší noční teploty 15 až 9, nejvyšší denní mezi 24 a 29 stupni.
2: Hrajeme vám 90 non-stop.
7: 15.58, pojďme si udělat výlet do Londýna za Sherlockem.
2: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: takovýmto způsobem předělali No Name klasiku Petra Nadě, Kristýnka iba spí. No a nejenom v době, kdy všichni spí, ale i přes den můžou meteorologové naměřit rekordně nízké teploty. Tak třeba ještě nikdy nebylo 25. srpna a chladněji přes den než včera v Karlově Studánce 11,3 a nebo v Albrechticích na Bruntálsku 12,8. Moravskoslezský kraj hlásil až o 15 stupňů chladnější místa než třeba jižní Morava, kde teploty překračovaly 25 a v Brodě nad Dyjí bylo třeba 26,4. Dneska už je situace trošku normálnější, no.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

Radcliffe je v Moskvě, ten z té, šéf CIA, John. Ten zde, Daniel, bude od zítřka zpátky v našich kinech jako Harry Potter, protože se k 25. výročí vrací první film série Harry Potter a kámen mudrců, aby dětem usnadnil návrat do škol a konec prázdnin. Pro nás ostatní upozornění, promítat se bude jenom v češtině, takže milovníci toho nedostižného originálu si ho budou prostě muset pustit doma. Ale teď si dáme něco v češtině i na Hit Radio 90. Tady je Alice, ani náhodou.

0: Chris Rea sice teď zpíval na Hit Radio 90 Looking for the Summer, ale to letošní léto se teda moc nekrčilo někde v koutě. Ve většině zemí bylo a je rekordní ve všech ohledech. Vysoké teploty, sucho, požáry a spousta spocených lidí. Za chvíli Inner Circle a Sweat na Hit Radio 90.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Trubky troubí, vstávat se má.
4: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
7: Montujeme,
8: vyklízíme,
7: krabice vám zapůjčíme.
8: Těžký kusy, to je naše.
7: Však recenze mluví za vše.
8: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
7: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jedno z nejlepších alb 90. let. Urban Hymns od Verve. Jsme si právě teď připomněli hitem Lucky Man na Hit Rádiu 90. Máme 8 minut před 17. Je čas na náš zpravodajský servis. Dvě Lucie nám nabídnou dopravu a přehled zpráv. Začne Vytvarová, pokračovat bude Daňková.
1: Doprava.
2: Silný provoz komplikuje dopravu na dálnici D1 z Prahy do Brna. Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří od stého 77. po stý 96. kilometr. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 u sjezdu na Březině Ves směrem od Drážďan došlo k nehodě nákladního auta s osobním. Kolona se tvoří od sjezdu na Zdiby a zdržení bude pravděpodobně narůstat. A kolona vás přibrzdí také na příjezdu do Brna po dálnici D2. Popojíždět budete asi 10 minut už od 4. kilometru.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžamko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méďu.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku.

0: střechou.
1: Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: On air, online, v dabu i v aplikaci
10: Radia.cz.
9: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
11: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů platí. Sněmovna dnes přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta. Kabinet bude moci mimo jiné překročit schválené výdaje při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu. Obrátí se na ústavní soud. K vážné nehodě došlo dnes odpoledne u Doubravníku na Brněnskou. Auto s 5 dětmi vyjelo do protisměru a narazilo do stromu. Jedno z dětí na místě zemřelo. Zranění dalších dvou dětí jsou těžká. Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Minister kultury Otto Klempíř dostal od premiéra seznam zhruba 15 státních památek, které mají být v současném volebním období obnoveny. Šéf rezortu novinářům řekl, že mu na to ministryně financí slíbila více než miliardu korun. Společnost AIDS Pomoc otevírá nové testovací místo v Táboře. Nabídne anonymní a bezplatné testování na HIV a další pohlavně přenosné infekce. Slavnostní otevření proběhne 1. září odpoledne v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor.
9: Počasí.
12: V noci ještě výjimečně přehánky, kránu ojedinělé mlhy, přes den pak většinou polojasno, až večer bude oblačnost přibývat, pořád ale beze srážek, nejnižší noční teploty 15 až 9, nejvyšší denní mezi 24 a 29 stupni.
9: Hrajeme vám 90ky non-stop.
12: Už jste viděli Ďábel nosí Pradu 2? Než přišli Odisa a nový Spider-Man, tak to byl nejnavštěvovanější film roku v našich kinech letos, tak jste to možná asi viděli. Teď už je to když tak i na domácích nosičích, takže si to můžete pořídit i do své videotéky a nemáte-li jedničku, tak je venku i DVDčková kolekce obou dílů. No a teď si dáme i hit, který je v obou dílech.
9: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: John Bon Jovi v 97. vydal solové album Destination Anywhere, takový doplněk ke stejnojmennému filmu, a Dave Stewart z Eurythmics mu s tím pomáhal. I s touhletou úžasnou písní, kterou jsme si teď zahráli na Hit Radio 90. Midnight in Chelsea se to jmenovalo, to, co nám teď vylepšilo odpolední playlist ve středu. A za chvíli jeden obrovský hit, Two Princes od Spin Doctors.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
6: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

Na Hit Radio 90 Cher, která nedávno oslavila 80 a pořád je v plné koncertní síle. Sestry Williamsovy mají dohromady 90 a teď si budou tu svou tenisovou sílu chtít ověřit na US Open, kam dostali divokou kartu v ženské deblové soutěži. Serena teď v mixu s Alcarazem vypadla v druhém kole, tak uvidíme tedy, co se kdy společně třeba vydrží díl. Před pár dny ale v Cincinnati vypadly už v prvním kole. No, nezbývá než slovy Jamieho Watersa dodat

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90 When I Grow Up od kapely Garbage. Zaznělo třeba v Senderovce Velký táta. A dneska jsme si to zahráli, protože má zpěvačka Shirley Manson kulatiny, konkrétně 60. narozeniny. A vůbec to na ní nebylo znát, když Garbage v červnu hráli v Lucerně. A When I Grow Up tam samozřejmě taky zaznělo. Všechno nejlepší Shirley od Hitrádia 90. Za nějakých 20 minut už Eurochart s Michalem, teď ale taky doprava s Lucií.
1: Doprava.
2: Na dálnici D5 na čtvrtém kilometru ve směru do Prahy v koloně bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na narůstající zdržení. Na dálnici D8 na 17. kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto s dodávkou. Dejte pozor, doprava tam zpomaluje. A silný provoz komplikuje dopravu na dálnici D1 z Prahy do Brna. Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří od stého 76. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením asi 30 minut.
1: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: 30 let tančícího domu.
5: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
4: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
5: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
4: Více informací na stránkách www.td30.cz.
1: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský?
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: elitedate.cz.
7: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
8: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
9: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
8: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
9: Jirská kletba.
8: Tak přijďte.
10: Palace, divadlo, které hraje komedie.
11: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
12: Jedině v outletu Pop Airport.
11: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
12: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
11: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
12: Více na pop.cz.
13: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. dveřehořovice.cz.
14: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
15: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Končíme, vážení. Prázdniny počítají své poslední hodiny a tak tomu mimochodem bylo i před 29 lety. Konkrétně 30. srpna 1997. No a právě sem hodíme dneska očko a zahrajeme si největší hity té doby, a to v dalším díle hitparády Eurochart Hot 100. Prázdniny sice končí, to je pravda, ale my začínáme. A Michal Klein i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: No a bereme to klasicky od spodu. Za chviličku na osmičce tam bude asi jediný kamerunský umělec, který se kdy dokázal prosadit v hudebním světě. Zpěvák Wes, a to s hitem Alané, který je jinak naspívaný v jazyce Duala, kterým se mluví právě v Kamerunu. Na devátém tam se zastaví Meredith Brooks, a to s hitem Bitch, což je jedna z největších feministických skladeb z 90. let. A to si tenkrát Meredith spousta lidí pletlo s Alanis Morissette. Vlastně podobný zvuk, podobný kytary, podobná nálada, ale jinak dva odlišný světy. Došlo to, pozor, dokonce tak daleko, že fanoušci chtěli po Meredith, aby jim podepsala CDčko Alanis Morissette, tedy v mylném domnění, že jde skutečně o pravou Alanis. No a hned teď by tady byla jedna britská odpověď na americké holčičí R&B skupiny, jako byly třeba Unvogue anebo TLC, které kombinovaly R&Bčko s takovým tím gospelovým zpěvem a moderním popíkem. No a to samý v bledě modrým vlastně dělala i britská skupina Eternal, od které vám teď posílám píseň I Wanna Be The Only One, kde jim vokálně pomáhal i gospelový zpěvák Bibi Winans. Tak tohle je desítka hitparády Eurochart tady u nás na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1997. 90. Hit Radio 90.

0: Posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100, nejprodávanější singly v Evropě na konci prázdnin 1997. A vlastně všechny ty tehdejší hity byly tím létem takzvaně provoněné. Třeba za chviličku na pátém tam bude Samba de Janeiro od dívčí skupiny Bellini, což byla mimochodem vykrádačka jedné zcela neznámé melodie od jednoho brazilského perkusisty. Ale splnilo to svůj účel, myslím vrchovatě. Jinak Bellini jsou stále plně funkčním tělesem, jen tedy klasicky už asi pětkrát změnili své složení. Takže vlastně jedou starý odrhovačky, ale v novém složení. Jo, máte v tom jasno. Na šestém tam čekejte Hanson a jejich megahit Mbap. No a teď hned si dáme na sedmičce Coolia a jeho další filmový zářez See You When You Get There. Sice pravda už to nebyla taková hitparáda, co zažíval z Gangsta's Paradise, ale ani tak to nebylo úplně k zahození. Ta písnička se navíc stala velmi populární díky filmu Není co ztratit s Martinem Lawrencem v hlavní roli. No a navíc v ní Coolio využil i nejslavnější barokní skladbu na světě, Canon de Dur od Johana Pachelbela. Takže kombinace klasiky a hip-hopu právě teď a tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100. Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me

0: Hit Radio 90.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Předměřicích nad Jizerou za 9 milionů 950 tisíc korun, rodinný dům v Turnově u Semil za 8 milionů, chata ve Svojkovicích na Rokycansku za 1 621 tisíc, rodinný dům v Bojanově u Chrudimi za 8 milionů 999 tisíc a rodinný dům ve Zdechovicích u Pardubic za 7 milionů 499 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.
10: Eurochart Hot 100.

Nejprodávanější singly a taky nejprodávanější alba mapovala hitparáda Eurochart Hot 100 na evropské půdě v 90. letech. Takže nám to vlastně bylo mnohem blíž než poměrně vzdálená americká hudební scéna. No a jaké desky se nejlépe prodávaly 30. srpna 1997? Na to se teď detailněji zaměříme. V nejlepší desíce tam byly tituly od Radiohead, OK Computer, mimochodem geniální deska, doporučuju. Taky Romanca od Andreje Bocelliho a nebo čerstvá novinka od Backstreet Boys, které jenom těsně uniklo první místo, kam se tedy chlapci stejnak o pár týdnů později dostali. Protože, abyste rozuměli, na konci prázdnin 97 jim to ještě překazila skupina Prodigy, a to s deskou The Fat of the Land, jejich vůbec nejprodávanějším albem kariéry, což je mimochodem to, které na obalu zdobí ta fotka kraba s klepetama, jak vylejzá z moře. Někde v Kostarice to bylo, tuším, kde byla kapela tenkrát na dovolený. Jedno z nejlepších tanečních alb hudební historie, to je bez debat, i se superhity Breathe, nebo Smack My Bitch Up, a nebo třeba Firestarter, který si z nejprodávanějšího alba v Evropě před 29 lety teď taky připomeneme. Právě tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: Největší hity, které vyhrávaly z rádií po celé Evropě na samém konci prázdnin roku 1997. Ty si hrajeme dneska tady na Hit Radio 90 v dalším díle hitparády Eurochart Hot 100 a vracíme se hned teď zpátky do singlového žebříčku. Tam vás čeká těsně pod vrcholem filmový hit z Mužů v černém od Willa Smitha, tedy jeho Men in Black. Na trojce začínala pomalu letět nahoru kariéra Rickyho Martina, která se tedy naplno rozjela tak rok, dva na to. My si od Rickyho pustíme jeho Undo Stress Maria, ale až za chviličku. Páč, teď jsou tady ještě Backstreet Boys. Už jsem o tom před chviličkou mluvil a naťuknul jsem, že kluci měli zrovna venku novou desku a pochopitelně z ní slavil úspěchy i první single Everybody i s podtitulem Backstreet's Back, což byl takový vlastně paradox, protože třeba v Americe, tam ještě chlapci nebyli zdaleka tak slavní a populární jako v Evropě, takže se vlastně každej logicky ptal, jak jako kam se vracej zpátky. Jinak tu písničku doprovázel i hororový videoklip, který měl milionový rozpočet a nahrávací firma jim ho tenkrát odmítla zaplatit, takže si nakonec každej z kluků ubral ze svého kapesného nějakých 200 tisíc a zaplatili si to jednoduše sami. A jen tak mezi náma a upřímně, ten klip tomu songu docela dost hodně a masivně pomohl. Takže tady je čtvrté místo hitparády Eurochart, tady jsou Backstreet Boys.
1: Eurochart Hot 100.

0: Rádio 90.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Kolikrát se vám říkalo, tak si uklidíte!
3: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90. Posloucháte hit parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1997.

0: Nejprodávanější singly v Evropě před 29 lety si hrajeme dneska tady na Hitrádiu 90 z nejlepší desítky hitparády Eurochart, a to ze 30. srpna roku 97 jsme si zatím zahráli 9 hitů. Takže jednoznačně platí to, že do výčtu chybí už pouze a jenom ten největší hit a hlavně i nejprodávanější na konci prázdnin právě v 97.
1: Eurochart Hot 100.
0: No a o ten se postarali Puff Daddy a Fate Evans a bylo to se superhitem I'll Be Missing You, který byl vlastně poctou zavražděnému rapperovi Notoriousovi B.I.G., což byl zároveň, než ho v květnu téhož roku zastřelili, byl to manžel právě zpěvačky Fate Evans. Jedná se o jeden z nejprodávanějších singlů hudební historie, ze kterého ale veškerý zisk putuje na konto zpěváka Stinga, který je vlastně, a to je známá věc, autorem originální, tedy té vysemplované melodie, která jinak pochází pochopitelně z písně Every Breath You Take od Stingovy kapely Police. Nikdo ho ale tenkrát nepožádal o svolení a tak se jednoduše následně mistr naštval, nakrknul a soud mu nakonec odklepnul 100% autorských honorářů. Jinými slovy, Puff Daddy a Fate Evans z té písničky neviděli ani floka. A to někdo tedy spočítal, že díky tady tomu jedinému využití to Stingovi vydělalo 500 000 000 v korunách od té doby, aniž by musel jakkoliv hnout prstem, a to se pravděpodobně, myslím, hodně vyplatilo. No a vyplatí se poslouchat taky příště, to se podíváme do roku 1994 na tehdejší hudební dozvuky prázdnin a pustíme si třeba Ein, zwei, Polizeit. Tak buď ve středu večer, anebo v neděli odpoledne. Hitparáda Eurochart, Michal Klein a Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením.

0: cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
1: A dál?
0: No, dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
1: A kde vás najdou?
0: Jako adresu?
1: Webovky.
0: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
1: Máme.
0: Hele, radši to vem znova.
2: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
3: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz drží vás, když spíte.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Stěhování v Rána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
3: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
4: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
3: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
4: Jirská kletba.
3: Tak přijďte.
2: Palas, divadlo, které hraje komedie.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
6: Březová.
7: Kdy je učitel za hvězdu?
8: Když vezme děti na Březovou.
6: Březová.
7: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
8: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
6: Březová.
7: resortbřezova.cz.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned. Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Boogie Rent CZ. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Boogie Rent CZ. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Boogie Rent CZ.
1: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
2: tady není co do kamen.
1: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
3: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Deseti do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

jsme černí anděle. Ty jsi byla prvá holka, předověk neskončil.

0: Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drinks and grip.